je mi tak lehko, ač mám na patách. Zem, skály, tvrdé cesty, dlažbu města.